Dávno jsem se zaplejal. Já umri, že rybára. Dávno jsem i zgubijal. Ono, što sam